0: ale se ví toho, to hry jen drinká.
1: Ale hej, nadabit díky se.
2: Metal Kraber sený le máme ke stůl.
0: Mano za kážera, co mano zelí opa.
1: A slíhe, a slíhe.
2: Metal Kraber sený le máme ke stůl.
0: Kejnke mítke má jaká macha drunka zem.
1: No, díky,
0: sich, jos, jos.
2: Metal Kraber sený le máme ke stůl.
1: Kovír vy je jůr, fuše,
0: tak kontent. A ví, kuk, ho má merno.
2: Metal Kraber sený le máme ke stůl.
3: Witches.